0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
2: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte. Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnuj. Najednou ty očička prostě se dívějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme si oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkám, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman, to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my, když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má. On má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici.

0: Hákem, jo. Tak jsem mu zamotal do té šňůry a šel tou vodou a to bylo po drrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje klesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo. A pak v dálce vidíme ty parohy a...
1: Rádio Jihlava 101,5.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: No prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
2: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl. A potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný. A oni mě akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu
2: ještě z obecný, tam na krajíčku.
1: A vy jste, kde?
2: Tadyhle na krajíčku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde nás měl soudruh učitel Plech?
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: sněh. A tu jsem taky neukradl.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina. Má své chyby. Ale jedno je jisté. Nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pamatujete si, když oni se hlásili někteří ty senátoři do toho senátu, oni neuměli ani vyplnit tu přihlášku někteří.
2: Prosím tě, ale tohle už neříkej, to je zapomenutý.
1: Já bych to rád připomněl. Třeba jeden kandidát na senátora, oni ho teda nevzali, jo? Já ho nebudu jmenovat, abych mu nedělal ostudu.
2: No.
1: Napsal do kolonky majetkové poměry přesně tohle. Jediným mým majetkem jsou čisté ruce. Nějaká Švorcová to napsala.
2: Počkej, teď si říkáš, že nebudeš jmenovat.
1: Jsem taky neříkal Jiřina. Švorcová dneska může být jaká paní, že jo? Já jsem teďka taky zrovna Švorca, nejsem její brácha.
2: Takže já bych pomalinku přešel.
1: A jiný kandidát, taky ho nevzali, taky ho nebudu jmenovat. Napsal do rubriky pohlaví Evropský průměr.
2: To už je moc.
1: Přitom to byl normální stehlík.
2: Ale úroveň. Úroveň. Já bych pomalinku se zase vrátil na tu rovinu, na které jsme vlastně začali. Pojďte si povídat o aktuálních zajímavých věcech teďko. Třeba co nás všechny zajímá?
1: No.
2: Třeba pády bank.
1: Ano, přátelé, pády bank, to je ono.
2: Budeme hovořit třeba o kreditní bance Plzeň.
1: Ano, přátelé, kreditní banka nám padla. Ale to byl fofr, co? 12 miliard je fuč, no. Nikdo neví, kde jsou. Mě se měli zeptat, já to jim přesně. Ano, slečno, přesně tam.
2: Vy už jste spolu hovořili na toto téma.
1: Já podezírám zertu.
2: Nejdůležitější, přátelé, na naší politické scéně je morálka.
1: Ano, morálka, nejlepší je šaratice.
2: To je minerálka, Alois, to je rozdíl.
1: Ale malej. Z obojího se můžu udělat blbě. Při špatném užívání.
2: Pozor, ale teď má trošku pravdu. Když se nad tím zamyslíte, má pravdu. Víte, jak oni se u nás hádají teďko?
1: No, pěkně.
2: U nás se teď nedohodne ani koalice.
1: No, prosím, koalice, co ta dělá v politice?
2: Je tam od začátku.
1: Koalice?
2: No, jistě.
1: Ta vždycky sedí na větvi.
2: Prosím tě, koalice je v politice od začátku, jinak by nefungovaly ty vazby, které tam...
1: Teď se mi řeče, že se koalice přemnožily.
2: Prosím.
1: Že je povolen odstřel 2000 kusů?
2: Neříkej tyhle věci.
1: V Austrálii.
2: Víš vůbec, co to je koalice?
1: Jistě, koalice to je paní od toho Mervítka.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerivu, tohleto a tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jim vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejškaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tím jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatíně takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sed, klep, zvětový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stal ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla.

doma jsem se večer vlastně otočil. Vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydrželi puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavý, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano. Už popátí, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A co je důležité? Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Tam mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo, během školy talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si partu de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobrý. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teďka jsem zrovna slyšel jako příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. A on říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna Roubíček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kon, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho Kon ptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka, to moje umřelo. Tak vážím přátelé, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Tak je žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, přijeli vaši. Takže vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak tomu studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se potom ptá se s těma šatama, a říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je. Dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak jestli jste o tom slyšeli, když si ty brýle nasadíte, můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že, tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil si skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej, za ruku to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a běhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý, sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitomej.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. I love

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Profesor Indigo.
1: Prázdniny končí, škola volá, zlídlu výbav vás brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti ve volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů nejpozději v pátek. V předstihu o tom rozhodli na Pelhřimovsku, kde se ve volbách utká všech 6 přihlášených kandidátů.
1: Co se děje v kraji?
2: Hygienici na Vysočině letu zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů, zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Americký prezident Donald Trump řekl, že dohodl s kanadským premiérem Markem Carneym férovou obchodní dohodu, která zajistí, že američtí zemědělci a firmy nebudou za vývoz do Kanady platit žádná cla. Už v úterý pozastavil plán zavést 50% clo na širokou škálu kanadských produktů. Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas, informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěž.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: U rybníka Kalvárie začaly práce na jeho utěsnění a sanaci. Hráz v současnosti propouští vodu a prováděné práce proto směřují především k zamezení průseku a zlepšení jejího technického stavu. Rybník Kalvárie byl v minulosti koncipován jako retenční nádrž na dešťovou vodu. Výše hladiny bude záviset především na množství srážek a přítoku dešťových vod. Hlavní část prací se tedy zaměřuje na utěsnění hráze. Cílem je omezit průsakům vody a zároveň zlepšit její stabilitu. Celá akce tak kombinuje dva způsoby sanace. Bezvýkopovou sanaci kanalizačního potrubí a injektážní utěsnění hráze. Výhodou je, že práce lze provést výrazně menšími zásahy do okolí rybníka, než by vyžadovaly klasické výkopové práce.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Hezký den, 20. srpen. Pojďme se podívat do kalendáře. Rok 1845. CK Severní státní dráha byla zprovozněna v celé délce Olomouc-Praha. Slavnostní vlak z Vídně dojel na oficiálně otevřené státní nádraží Praha. V roce 1891 byla pro veřejnost otevřena Petřínská rozhledna v Praze a v roce 1975 odstartovala vesmírná sonda Viking 1. No a když už jsme u vesmíru, tak v roce 1977 zase odstartovala vesmírná sonda Voyager 2. Ještě narozeniny rok 1878, to se narodil Jakub Deml, významný český básník, spisovatel a překladatel. V roce 1948 britský hudebník a zpěvák legendární rockové skupiny Led Zeppelin Robert Plant a v roce 1992 americká zpěvačka herečka Demi Lovato. Hezký den.

0: Chyba chuť.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
3: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlavou proběhne charitativní barevný běh. Nezávodní barevný běh zve všechny, kteří si chtějí užít pohyb, barvy a dobrou náladu. Část startovného pomůže dětem. V neděli 23. srpna odpoledne proběhne v Jihlavě oblíbený barevný běh, který propojí sport, zábavu a podporu dobré věci. Start i zázemí budou u pivnice Starka u workoutového hřiště. Na účastníky čeká nezávodní 3-kilometrová trasa, která vede po zpevněných cestách a je vhodná i pro rodiny z kočárky. Připraven bude také dětský běh na 250 metrů. Cílem není podat co nejlepší sportovní výkon, ale užít si společný zážitek plný barev. Část výtěžku z každého startovného podpoří organizaci, která pomáhá popáleným a těžce nemocným dětem. Preventivní program pálí i nábory do registru dárců kostní dřeně.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Posloucháte rádio Jihlava, holky a kluci. Dneska jsme se vás rozhodli zeptat, proč posloucháme rádio.
2: Aby jsme věděli, co se, jestli je někde bouračka nebo ne.
3: A nebo je lavina.
4: Někdy tam v rádiu třeba dávají Snoopyho.
5: Jestli se stala někde bouračka nebo ne.
6: Třeba kdyby byla auto nehoda a můj táta to vyřeší, protože vyřešuje auto nehody.
7: Proto ve maminky to mají rádi.
0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké ráno. Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají 415 milionů korun. Řekl, že potřebují peníze navíc, aby mohli najmout více pracovníků.
4: Co se děje v kraji?
5: Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Cyklista Matias Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
4: Rádio Jihlava, 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dnešní čtvrtek 20. srpna a naše pozvánka. Letní kino Heulosa, pět švestek v rámci léta v Jihlavě, amfiteátr Jihlava, letní kino a tento parádní film a nebo večerní prohlídka se zoologem dnes od 20 hodin. Zoo Jihlava a pokud chcete zjistit, jak se chovají zvířata v jihlavské zoologické zahradě po zavírací době, tak neváhejte. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

Ve čtvrtek 20. srpna jste si hlavou a my už se díváme na dnešní svátek do kalendáře. 20. srpen to je Bernard, ale také Dino a přejeme všechno nejlepší a posíláme jim další hity Rádia Jihlava. Příjemné vstávání a dobrý den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Novým přírůstkem v Peleřimovském muzeu rekordu je dvoumetrový obraz Poslední večeře páně s milionem stehů. Na rekordní obraz padlo 48 kilometrů bavlnek. Expozice českých nej v muzeu rekordů v Peleřimově získala nevídaný textilní obraz. Rekordman vyšel unikátní obří obraz podle drobné předlohy, kterou byla pohlednice s vyobrazením Poslední večeře páně od neznámého autora. Ke zhotovení obrazu autor spotřeboval 2000 balení 6 pramenů. 8-metrových bavlnek, které si rozdělil na 2 prameny, což je dohromady 48 kilometrů bavlnek. Práce na obraze trvala 10 000 hodin a především pro rekordní rozměry a také z důvodu dokonalosti provedení byl obraz zařazen do expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů v Peleřimově.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: krásné ráno, ale za chvíli už také dopoledne. Jste s rádiem Jihlava, my jsme rádi, že posloucháte a tady máte moto pro dnešek. Přítel je sluncem, které nezapadá. Užívejte dnešní den, mějte se hezky, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký a rádio Jihlava.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti ve volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů nejpozději v pátek. V předstihu o tom rozhodli na Pelhřimovsku, kde se ve volbách utká všech 6 přihlášených kandidátů.
2: Co se děje v kraji?
3: Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů, zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Americký prezident Donald Trump řekl, že dohodl s kanadským premiérem Markem Carneym férovou obchodní dohodu, která zajistí, že američtí zemědělci a firmy nebudou za vývoz do Kanady platit žádná cla. Už v úterý pozastavil plán zavést 50% clo na širokou škálu kanadských produktů. Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas, informoval o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěž.
2: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomínají v Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Více za okamžik, teď další hity.

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

Krásné čtvrteční dopoledne přeji z Rádia Jihlava. Někdejší působení mnišského řádu cisterciáků připomíná ve Žďáru nad Sázavou dvě nové turistické stezky. Jejich vznik je součástí iniciativy, která propojuje 17 krajin v 5 evropských zemích. Okruh dlouhý 2,5 kilometru město představí ve středu 26. srpna a druhou stezku, která je dlouhá 14 kilometrů, otevře 5. září. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: chytřejší než rádio.
1: Nedostatek spánku neovlivňuje negativně pouze zdraví dotyčného, ale i jeho okolí. Podle nové studie se nevyspalí lidé chovají sebestředněji a jsou méně ochotní pomáhat ostatním. Tak prosím vás, spěte co nejvíce, ať jsme všichni na sebe hodní. Teď další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Vidíte Rádio Jihlava. Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravného soudu města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci za skoro 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Radnice na webu uvedla, že stavební práce potrvají přibližně 500 dní. Vodovod při nich zůstane v provozu. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: kuponky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno. A jak...

0: balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok se uskuteční 24. srpna. Začít by mělo po zasedání kabinetu a mimořádné tripartity. Ministr práce Aleš Juchelka tento týden řekl, že by růst výdělků zaměstnanců veřejných služeb a státu mohl být nejvyšší za poslední roky.
2: Co se děje v kraji?
3: Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Dnes ráno to uvedli kyjevský starosta Vitalij Kličko a státní služba pro mimořádné situace, podle které 30 lidí utrpěli zranění. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti.
2: Sport.
3: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emilie Jarošová porazily v souboji o 3. místo kolumbijskou trojici.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. V nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude brzy spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Více o tom za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Stojí.

0: Díky Žiladníka Rádio Jihlava v nemocnicích spravovaných krajem Vysočina bude od září spuštěn portál pacienta pro elektronickou komunikaci. Naváže na e-ambulanci, jež v těchto nemocnicích funguje od roku 2014 a má v současnosti kolem 50 000 uživatelů. Nový portál zachová elektronické objednávání a postupně přidá další služby. Teď další hity.
1: Tak to pochopí.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, ředitel Jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Ředitel Jihlavské nemocnice Alexandr Filip bude od listopadu řídit také nemocnici v Pelhřimově. Vystřídá tam Michala Kozára, kterého do funkce jmenovala krajská rada na dobu určitou do 31. října. Kraj o tom informoval v tiskové zprávě. Kozár se ujal řízení Pelhřimovské nemocnice poté, co letos v únoru její předchozí ředitel Radim Hošek rezignoval kvůli personálním problémům. Výpovědí tehdy v nemocnici pohrozil větší počet lékařů. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. She was born in November.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Rodičovská linka za 25 let provozu odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější a počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu.
2: Jihlava aktuálně.
3: Registrační úřad v Jihlavě zaregistroval kandidátní listiny všech 10 subjektů, které podali kandidátní listinu pro volby do jihlavského zastupitelstva. Žádná nebyla odmítnuta a žádný kandidát nebyl škrtnut. Jména všech kandidátů zveřejní Český statistický úřad 26. srpna. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Trumpovi v reakci vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku.
2: Sport.
3: Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v nejvyšší fotbalové lize jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Filadelfie. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
2: Rádio Jihlava,
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a to s datem 20. srpna. Poslední prázdninová dekáda je tedy před námi. Tak bychom si těch posledních pár dnů měli pořádně užít, abychom pak nelitovali, že jsme něco o prázdninách zanedbali. No a já jsem tady opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, také zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že prezident Trump prohlásil hormonský průliv za území USA. A taky se dovíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
2: 101.1 FM. Vaše jednička z českých

0: tmou.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím.
1: Robert Křesťan a jeho kapela Druhá tráva úspěšně uzavřeli crowdfundingovou kampaň na serveru Donino a vydání jejich nového alba Memphis tak už vlastně vůbec nic nestojí v cestě. Nahrávka vyjde během září 2026 a to na CDčkách i LPčkách a dokonce i digitálně.
4: Rádio Jihlava, Rádio Jihlava.
5: We've been together.
1: Roger Taylor rozhodně nehodlá ve svých 77 letech jenom vzpomínat na slavné časy kapely Queen. Na 18. září totiž nachystal své 7. solové album, první od 5 let staré kolekce Outsider. Po červnové ochutnávce Come On Summer, It's Party Time, nyní z novinky vydal druhý single I See You Now.
4: Rádio Jihlava, Rádio Jihlava.
6: Zkus z města zahnuť.
1: Tohle od ní čekal opravdu jen málo kdo. Dara Rollins udělala rozhodnutí, které pořádně zaskočilo nejen její fanoušky, ale dokonce i lidi z jejího nejbližšího okolí. Po desítkách let v jednom kole teď zpěvačka razantně mění svůj život. A sama přiznává, že vůbec netuší, co s ní nečekaná změna vlastně udělá.
6: Zničí tvoju podstatu.
2: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal. Za chvíli se vrací a říká: pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl.

0: Krásné čtvrteční dopoledne z rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak nám to dneska slaví svátek. A jsou to Bernard, Bernarda, Beno, Anabela, Dino a Filibert. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Teď se zaměříme na dvě pranostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. Jedna nám říká, na svátek Bernarda vláhy dost déšť nám dá. Nebo když má svátek Beno, dej pozor, ať nezmokne ti seno. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude stěžejní příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc.
2: Co se děje v kraji?
3: Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci po tmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se musí přihlásit do konce srpna. Obyvatelé Ruska ve velkém vybírají své úspory z bank. Vedou je k tomu obavy, že by Kreml mohl začít zabavovat peníze na financování války s Ukrajinou. Výběry už v Rusku způsobují problémy s likviditou. V prvních 2 srpnových týdnech bylo podle údajů ruské centrální banky vybráno v přepočtu 70,3 miliardy korun.
2: Sport.
3: 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila na Američanku Coco Gauffovou.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je čtvrtek, máme 20. srpna, odbylo nám 12 hodin, no a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás připraveny písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady další recept na těstoviny s hovězím masem z jednoho hrnce. Počkejte si na to, teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugás. Je tady poledne a tak mám pro vás další recept. Dneska to budou těstoviny s hovězím masem z jednoho hrnce. Cibuli a česnek očistíme a nakrájíme na drobno. Na olivovém oleji necháme zesklovatět cibulku, poté přidáme česnek a po chvíli mícháme. Přidáme hovězí maso a opět mícháme. Rozbijeme hrudky, dokud nevidíme žádné syrové maso. Přidáme sušené bylinky, protlak a asi minutu mícháme. Přidáme rajčata z plechovky, vlijeme vývar, osolíme, opepříme a přidáme chili. Necháme pod pokličkou asi tak 10 minut probublávat. Přidáme neuvařené těstoviny, vaříme pod pokličkou zhruba 15 minut a občas promícháme. Čerstvé bylinky nasekáme najemno. Nakonec vlijeme smetanu, přidáme čerstvé bylinky a parmazán. Asi minutu potom ještě prohříváme a dochutíme solí. No a pak už podáváme jako skvělý oběd uvařený v jednom hrnci.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce ulice Evžena Rošického se posouvá do další důležité fáze. V nadcházejících dnech bude probíhat pokládka asfaltových vrstev. Prosíme řidiče, aby v místě respektovali dopravní značení a pokyny stavby.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Letos se zatím houbaři moc nemohli těšit z úlovků, tak doufejme, že tento relativně deštivý týden situaci změní, no a my si i letos budeme moci dopřát pořádný houbový řízek, nebo guláš, nebo smaženici.
2: Máš jít na houby a já udělám večer smaženici, když něco najdeš.
3: Mám jít na houby? Jo. Já houby nezbírám, se otrávíme.
2: To risknu.
3: Dobře, tak já jdu teda na houby.
4: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Dvě noci bude neprůjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech.
0: Co se děje v kraji?
1: V Havlíčkově Brodě dokončili proměnu další části parku Budoucnost. Novotou září prostranství před základní školou v Sadech i celá stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Práce vyšly na 80 milionů korun. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburku 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta, které byly 15. července rozesety v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor chtěl po skončení výstavy jednu sošku prodávat za 100 eur. Lup má tedy cenu přes 500 000 korun.
0: Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti Rennes místo na domácím stadionu. Trávník v Parku princů totiž poškodili opakované vlny veder.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je lehce po 13. hodině, dámy a pánové, a my pokračujeme v našem dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. U za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska konkrétně se podíváme na další úlet Donalda Trumpa. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít, jinak přeji všem hezký čtvrtek, posílám další písničku a přeji příjemný poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Další úlet prezidenta Donalda Trumpa. Průliv je územím USA. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormonský průliv za území USA. Přiložil i svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území USA. No, myslím, že by se Donald Trump měl přeci jenom vrátit spíše nohama na zem.
1: Zleďte z toho lustru, Donalde, vidím vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Noční honička 17-letého řidiče a policie skončila havárií. I přes útěk ale policisté čtveřici mladíků našli. Strážci zákona následně našli v autě několik lahví alkoholu, který mladíci ukradli v kiosku.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava dneska čtvrteční s datem 20. srpna. Ale čas nás dohnal až do doby, kdy se s vámi musím prozatím rozloučit, předat mikrofon kolegyni Katce a těšit se na vás zase v 16 hodin, kdy se sem vrátím. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a čau bas fugas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký čtvrtek. Jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok se uskuteční 24. srpna. Začít by mělo po zasedání kabinetu a mimořádné tripartity. Ministr práce Aleš Juchelka tento týden řekl, že by růst výdělků zaměstnanců veřejných služeb a státu mohl být nejvyšší za poslední roky.
0: Co se děje v kraji?
1: Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. Součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Dnes ráno to uvedli kyjevský starosta Vitalij Kličko a státní služba pro mimořádné situace, podle které 30 lidí utrpěli zranění. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti.
0: Sport.
1: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emilie Jarošová porazily v souboji o 3. místo kolumbijskou trojici.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že hygienici na Vysočině zkontrolovali letní dětské tábory. Jak kontroly dopadly, prozradíme za chvíli.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z České.

0: odpověď skrytá.
1: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, vzteká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Hrady Jihlava další hity a taky podrobnosti k tomu, že Moravská Třebová otevřela první psí hřiště. Podrobnosti za momentík.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo. Upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Rodičovská linka za 25 let provozu odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější a počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Registrační úřad v Jihlavě zaregistroval kandidátní listiny všech 10 subjektů, které podali kandidátní listinu pro volby do jihlavského zastupitelstva. Žádná nebyla odmítnuta a žádný kandidát nebyl škrtnut. Jména všech kandidátů zveřejní Český statistický úřad 26. srpna. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Trumpovi v reakci vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku.
0: Sport.
1: Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v nejvyšší fotbalové lize jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Filadelfie. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc k tomu, že jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Víc informací za chviličku, zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci potmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka vám přeje krásné odpoledne. Letošní 35. ročník festivalu Polička 555 nabídne kromě hudby i ohňostroje. Další informace si nenechte ujít za moment sem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Letošní 35. ročník festivalu Polička 555 nabídne hudbu různých žánrů, doplněnou dvěma ohňostroji. Třídenní program se koná od pátku do neděle a připraven je i doprovodný program pro děti a celé rodiny. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte krásný den.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude stěžejní příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc.
2: Co se děje v kraji?
3: Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci po tmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se musí přihlásit do konce srpna. Obyvatelé Ruska ve velkém vybírají své úspory z bank. Vedou je k tomu obavy, že by Kreml mohl začít zabavovat peníze na financování války s Ukrajinou. Výběry už v Rusku způsobují problémy s likviditou. V prvních 2 srpnových týdnech bylo podle údajů ruské centrální banky vybráno v přepočtu 70,3 miliardy korun.
2: Sport.
3: 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila na Američanku Coco Gauffovou.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s námi už na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek 20. srpna. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že v Jihlavě vznikne spousta nových bytů. Tak i dále poslouchejte rádio Jihlava a už za chvilku se dozvíte podrobnosti. Zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách Rádia Jihlava. Já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a na něm právě teď je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Franto! Seš nějakej smutnej, čověče?
3: No jo, dneska jsem šel kolem svého rodného domu a tak jsem tam zaklepal a slušně jsem se zeptal, jestli bych mohl nahlédnout dovnitř a zavzpomínat na své dětství.
2: No a?
3: Představ si, zabouchly mi dveře před nosem.
2: No jo, no. Oni někdy umí být rodiče dost nepříjemní, no.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz, keď budeš stáť s inou pri olej.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Rekonstrukce ulice Evžena Rošického se posouvá do další důležité fáze. V nadcházejících dnech bude probíhat pokládka asfaltových vrstev. Prosíme řidiče, aby v místě respektovali dopravní značení a pokyny stavby.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: ty hledáme signál.
1: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným.
2: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
1: Zástupci krajského města a developer podepsali plánovací smlouvu, na základě které vznikne v Handlových dvorech nová obytná čtvrť. Kromě stovek bytů zahrnuje také veřejnou infrastrukturu. A kde to bude? No, 18 bytových domů, ve kterých bude kolem 700 bytů, vyroste na poli za Teskem.
3: Okna nedolíhají, koupelně opadávají kachlíky a elektrický sporák, ten je zřejmě na heslo. Ale, který nám ovšem neřekli.
4: Ale, to je všecko. Podle vás by takovej panelák nesměl mít jedinou drobnou chybičku.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Dvě noci bude neprůjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech.
2: Co se děje v kraji?
3: V Havlíčkově Brodě dokončili proměnu další části parku Budoucnost. Novotou září prostranství před základní školou v Sadech i celá stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Práce vyšly na 80 milionů korun. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburku 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta, které byly 15. července rozesety v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor chtěl po skončení výstavy jednu sošku prodávat za 100 eur. Lup má tedy cenu přes 500 000 korun.
2: Sport.
3: Fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti Rennes místo na domácím stadionu. Trávník v Parku princů totiž poškodili opakované vlny veder.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přeji hezký poslech.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: vnímat.
1: Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 20. srpna a i v tento den se narodili slavní. Tak třeba moderátor Vlasta Korec, klavírista Jiří Hošek, spisovatelka Sylvie Richtrová, ale taky třeba americká nebinární zpívající osoba Demi Lovato. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Jste, dámy a pánové, velmi dobře naladění na vlny 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava s Fugasem. Dneska máme čtvrtek a je 20. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tomio Okamura, předseda sněmovny, se rozčílil kvůli údajně chybějícímu toaletnímu papíru ve vlacích. Dopravce ale kritiku odmítá. Věc má podle Okamury dále řešit ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ten papír tam prostě není. Permanentně. A já to vím, protože naši členové z nejbližšího okolí mě informují. Já jsem je požádal, aby mi posílali fotografie z těch spojů, jak jsou na WC, tvrdil šéf SPD Tomio Okamura. Hajzl. Papír.
2: Mám jednu otázku. Máte toaletní papír?
3: Nemám, bohužel už není.
2: A kdy jste měli naposled?
3: Minulý týden ve čtvrtek.
2: Jak dlouho vám vydržel?
3: Jenom dopoledne.
4: Toaletní papír, to je přeci normální teďko.
2: Vy také toaletní papír?
4: Ano, na toaletní papír.
2: Vy také?
5: Ano, no samozřejmě toaletní papír, nikde není.
2: Máte ho dost?
5: Je všecko.
2: Dlouho počítáte, že vám vydrží?
5: No tak na dopoledne.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
3: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
4: Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím.
2: Robert Křesťan a jeho kapela Druhá tráva úspěšně uzavřeli crowdfundingovou kampaň na serveru Donino a vydání jejich nového alba Memphis tak už vlastně vůbec nic nestojí v cestě. Nahrávka vyjde během září 2026 a to na CDčkách i LPčkách a dokonce i digitálně.
5: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. We've been together.
2: Roger Taylor rozhodně nehodlá ve svých 77 letech jenom vzpomínat na slavné časy kapely Queen. Na 18. září totiž nachystal své 7. solové album, první od 5 let staré kolekce Outsider. Po červnové ochutnávce Come On Summer, It's Party Time, nyní z novinky vydal druhý single I See You Now.
5: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
6: Zkus z města zahnout.
2: Tohle od ní čekal opravdu jen málo kdo. Dara Rollins udělala rozhodnutí, které pořádně zaskočilo nejen její fanoušky, ale dokonce i lidi z jejího nejbližšího okolí. Po desítkách let v jednom kole teď zpěvačka razantně mění svůj život. A sama přiznává, že vůbec netuší, co s ní nečekaná změna vlastně udělá.
6: Zničí tvoju podstatu.
3: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok se uskuteční 24. srpna. Začít by mělo po zasedání kabinetu a mimořádné tripartity. Ministr práce Aleš Juchelka tento týden řekl, že by růst výdělků zaměstnanců veřejných služeb a státu mohl být nejvyšší za poslední roky.
2: Co se děje v kraji?
3: Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1-2 dny. Součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Dnes ráno to uvedli kyjevský starosta Vitalij Kličko a státní služba pro mimořádné situace, podle které 30 lidí utrpěli zranění. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti.
2: Sport.
3: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emilie Jarošová porazily v souboji o třetí místo kolumbijskou trojici.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Další čtvrteční podvečerní hodinka Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás slovem bude nadále provázet Fugas. Kromě jiného si dáme informace pro řidiče. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku, když ovšem budete poslouchat. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
2: Rádio Jihlava. 101.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a jeho podvečerní vysílání s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Studená fronta v pondělí nám ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značně nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř ale nepršelo. I další dny budou deštivé. Plošný déšť se však neočekává.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Další úlet prezidenta Donalda Trumpa. Průliv je územím USA. Vítejte v bulvárním okénku. Prezident Spojených států Donald Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil hormonský průliv za území USA. Přiložil i svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území USA. No, myslím, že by se Donald Trump měl přeci jenom vrátit spíše nohama na zem.
1: Zajďte z toho lustru, Donalde, vidím vás.

0: Posloucháte čtvrteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 20. srpna. No a právě na toto datum se teď míříme podívat do pražského Klementina, abychom zjistili, jaké hodnoty byly naměřeny v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 20. srpna v roce 2012 a to bylo 36,1. Nejstudenější 20. srpen byl v roce 1968 a to bylo jen 8,3. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,6. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a zítra to bude radosti, pač už je pátek. A v 11 hodin tady na vás budu opět čekat. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den.

0: Rodičovská linka za 25 let provozu odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější a počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu.
1: Jihlava aktuálně.
0: Registrační úřad v Jihlavě zaregistroval kandidátní listiny všech 10 subjektů, které podali kandidátní listinu pro volby do jihlavského zastupitelstva. Žádná nebyla odmítnuta a žádný kandidát nebyl škrtnut. Jména všech kandidátů zveřejní Český statistický úřad 26. srpna. Komunální volby se konají 9. a 10. října. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Trumpovi v reakci vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku.
1: Sport.
0: Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v nejvyšší fotbalové lize jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Filadelfie. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Kit. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak dát si tiše vzlet.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Jako suděláš. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače, ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli, páč tu pětistovku čtyři lidi.

0: klidně. To a já jsem potom ječela, že mi někdo ukrad vůz, že jo, oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila, tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat, tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště, takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. A já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila, no nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam tak jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo? A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: praletí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
3: Jaký kluci?
2: No, z kapely, já to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám ji. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
3: To si děláš srandu, ne?
2: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všecko se proti nám spiklo. Musel se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ním budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Hele, já fakt nechci nikomu ublížit.
3: Jak to? Ty nechceš nikomu ublížit?
2: Promiň.
3: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník, a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
1: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no...
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za uško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko, a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků, a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere in sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, con la gelosia, se che tu...
0: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už.
0: Nehor, jdi do Gauner, nebo bejt. Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil Zdravo, drugári! Oni řekli Zdravo! Ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A Oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co, no tak se za to sebe zakosli, no tak o co jde, že jo? Bo to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do... A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co, teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct. Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyši, já jsem slyšel, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svý nový kolegyni. Poslíš, pamatuješ přece, když jsi sem minulej týden přišla, tak jsem ti řekla, že tady všichni milujeme našeho šéfa? Ona říká, no pamatuju, samozřejmě. Ta říká, no tak dneska seš na řadě ty. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, Tondo, já slyšel, že se rozmádíš, je to pravda? On říká, no jo, je to tak, no. No tak řekni, mohl ty by si žít s člověkem, který nemá v hlavě nic jiného než sex? Ráno sex, poledne sex, večer sex? Já říká, no tak to teda ne, s takovým člověkem bych opravdu žít nechtěl. On říká, no tak vidíš, no a má manželka právě taky ne. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? Čtyřletej Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce, no, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat dloubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká, mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jen jedna jediná pana. Maminka říká, no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká, já ne, paní učitelka. Jedna mladá, hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká, no, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si novej klobouk a děti říkají, mami, to ti tatí nekoupil novej klobouk? A ona říká, prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, poslíš to, no, já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličej takovou masku z bahna. No řekni mě, stala se tím taky hezčí? No říká, no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučeti, Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká, ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl odávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měly 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1 000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence. 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z Česka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No, jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prý by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. A vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Letadlo. Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Exenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte? No, a máte.
2: To bych mohl. No? To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to tak, ona je. No, ona no, je no. Taky právě ty masáže dělá. A nejvíc se zajímá o tyhle ty TIR.
1: TIR,
2: tyráci. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
1: Přetažená, no já taky už
2: je
1: mám nervy.
2: Je přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12 nebo
2: Kadeřábková.
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková.
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, my prosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stývá a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrdz do báby. A to hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, tak vidíte to.
2: Hrnajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednou umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depa.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst. Dávám šach. Čert věřdově dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernaj, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: No, ženo ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A má zdravotní.
1: Hernaj, znovu, já jsem neviděl, dej tu věž, no.
2: Ale depak, ne, tohle se smí. No, tak drahoušku. A teď pojď, dočeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je
2: tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.